0: father's father's fathers and my mother's mother's mothers and other people's fathers and mothers. An excrement.
1: Oj, o místo ředitele zoologické zahrady. A jestli prý nepřijdeš, znamená to, že uznáváš její vítězství a vzdáváš se místa ředitele v její prospěch. Už to rozhlásila všem zvířátkům a ty čekají u pavilonu opic. Vykládalo udýchané rodiče. Ach, ta prohnaná liška. Všem to oznámila a jestli nepřijdu...